tak si centrála Klagenfurt Austria, náš generálny sponzor našeg programa. 0-4-6-3-5-1-5-1-5-1 Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt Austria 0463 51 51 51. Srečnu vožnju.